0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: No a tak to bylo, když sem byl dospělý. Na chleba vždycky zbylo a tak dál. Ale v kopcích zatím zněly písně oj Mary. A tak jsem z toho vyšel, jako kdybych jenom spal. A nebo kdybych neuslyšel ani jeden zvuk. A tak co bych tady vlastně ještě nahrával, když dospělý už jsem byl, teď budu zase kluk.